0: a mě jak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
2: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slované. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
3: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
4: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
2: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
0: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
6: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
7: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
6: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
7: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
6: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
7: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
6: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
5: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl od

0: tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
1: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
0: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavnosti jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
2: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
3: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
0: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.

0: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park Hotelu.
1: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
0: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
2: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
0: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
3: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
0: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
4: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
0: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
5: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli této hlavní připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno, tak aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií Hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat, pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
17: jen
16: po škole.
17: Školou tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právem hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem řekl, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stolkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky.

0: Že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet

0: případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
1: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
0: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
2: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
0: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
3: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
0: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
4: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
5: A chtěli to se kvůli tomu, této hlavní zvukovážená připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
6: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
7: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
6: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
8: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
9: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
6: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
10: Je úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí výlužeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětně šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény a
17: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemejdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na spřežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové z Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žerotínský Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně

kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestek.

0: Takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde co své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se

0: podařilo významně zvýšit šance na přežití.
1: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
0: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
2: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
0: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
4: A chtěl bych se podat do této malých zhromaždění a připomínat odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
5: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
6: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
5: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
7: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
8: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
5: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
9: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
10: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
5: Pernink tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
11: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
12: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři.

0: To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno, tak aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
2: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
3: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kalnerová, televize Polar Havířov.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
4: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
8: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s 1000 Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
10: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
8: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
11: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
8: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
4: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
12: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
12: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
4: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
13: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
14: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
13: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
15: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák. A tady máme není tabu na druhý.
14: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény a
15: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
14: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
13: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
14: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
15: Tady byl.
14: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
15: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
16: No máte to tady opravdu parádní.
17: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
14: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
13: Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě

0: i dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
1: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
2: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
0: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
3: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
4: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a

0: daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Perning na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
3: A v těmto setkání této majší zůstu připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
4: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
4: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
4: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. Tohle tu chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis Tabulák a tady máme Není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu. A

0: přispívají tady do český street artové scény. A
1: máme tam kytičky, takže tady jako to blad kvete, rozkvétá.
0: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
2: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
0: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
1: Tady byl.
0: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
1: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
3: No máte to tady opravdu parádní.
4: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
0: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
2: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schaffberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schaffbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangse, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schaffbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schaffberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangse, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peča Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Foulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takového hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a muškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do

0: dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
1: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Perning na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli této hlavní zůstu, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí.

0: a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
2: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
3: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
4: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
5: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: Learning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
2: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
3: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
2: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
4: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
2: S přípravnými pracemi už se začalo.
5: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
2: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
1: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
6: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
7: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
6: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
8: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
6: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
7: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
1: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
9: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
10: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
9: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
11: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
9: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
12: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
9: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
1: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
6: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
13: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
6: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
13: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
6: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
1: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
14: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
15: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
14: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
16: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis Tabulák a tady máme Není tabu na druhý.
15: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény a
16: máme tam kytičky, takže tady jako to blák kvete, rozkvétá.
15: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
14: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
15: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct a 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
16: dneska
15: po škole.
16: Před školou tady byl.
15: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
16: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
17: No máte to tady opravdu parádní.
18: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
15: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
14: Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím, leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangse, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangse, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda s

0: slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
1: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
2: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
3: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
2: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
3: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřena zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů a v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
2: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
4: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
2: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
5: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
2: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
1: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
6: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
1: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevérně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, které se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a muškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými

0: Pat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
1: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Perning na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli tomu této majší zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.

0: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
1: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
2: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
0: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
3: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
4: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a pak se toho robí taková píšťalka.
0: Burning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
6: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
7: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
6: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
8: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
6: S přípravnými pracemi už se začalo.
9: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
6: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
10: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
11: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
10: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
12: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečních. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2,5 000 metrů čtverečních. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
10: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
11: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. Tuhletu chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
5: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
13: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
14: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
13: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
15: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
13: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
16: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
13: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
5: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
10: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
17: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
10: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 tisíc. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
17: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
10: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
5: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
18: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
19: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
18: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
20: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
19: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
20: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
19: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
18: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
19: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
20: Tady byl.
19: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
20: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
21: No máte to tady opravdu parádní.
22: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
19: Stuttgart opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
18: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzka-Mrgut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzka, Merkut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk.

0: ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
1: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
0: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
1: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schäfberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
0: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
1: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäfberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäfbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha. A tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami. A ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 kilometrů od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäfbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäfberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
1: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
2: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů a v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té

0: Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, Čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
1: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
2: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
3: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
2: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela, v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na vodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočinou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a skořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.

0: Onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park Hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěli do sekundu této zajistí zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná.

0: se fouká, a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 milion korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat, pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tu druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
17: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemejdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na spřežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které

0: připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
1: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
2: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
1: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
2: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
1: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
3: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Foulnekem a Odrami.
1: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
4: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce.

0: a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
1: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
2: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
3: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
2: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a muškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy.

0: a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
2: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
3: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
4: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. Perning na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
5: A v těmto sektoru této hlavní zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
6: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
7: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
6: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
8: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
9: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
6: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
10: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování

0: Ní se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
1: Lokalita mokřadu u Rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
2: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
3: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
4: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
0: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
0: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
8: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
10: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
8: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
11: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
8: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
0: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
12: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
12: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko, a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
0: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
13: V fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
14: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
13: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat, pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
15: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
14: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
15: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
14: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
13: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
14: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct a 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
15: Tady byl.
14: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
15: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
16: No máte to tady opravdu parádní.
17: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
14: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
13: Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schaffberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schaffbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schaffbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schaffberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peča Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové z Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky stahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takového hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkáme, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a muškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park Hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci

0: to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
2: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
3: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
4: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
5: A chtěl bych to setkání do této zajistí, protože nám připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
6: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiči, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
7: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
6: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
8: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
9: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
6: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
10: Je úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tak super.
11: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
6: Pernink tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
12: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
13: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve

0: prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
2: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 milion korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
3: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
4: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4-letého zlatého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
8: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
10: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
8: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
11: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
8: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
4: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
12: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
12: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
4: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
13: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
14: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
13: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
15: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák. A tady máme není tabu na druhý.
14: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
15: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
14: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
13: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
14: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
15: Tady byl.
14: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
15: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
16: No máte to tady opravdu parádní.
17: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
14: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
13: Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové z Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. To má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na

0: 500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
1: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
0: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. Perning na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
2: A v těmi to se kolem této malicí zhromažďovna připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
3: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
4: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
3: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
5: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, takže to už je kus věku.
6: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
3: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
7: Je úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
8: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
3: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
9: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
10: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
9: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
11: Tak tento hezký nápad bychom rádi

0: Realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
2: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
3: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
5: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
4: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
6: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
4: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
5: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
3: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
7: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
8: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
7: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s 1000 Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
9: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
7: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
10: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
7: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
3: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
4: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
11: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
4: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
11: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
4: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
3: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
12: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
13: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
12: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
14: A máme tady teda dvě spáry. Nejdřív jsme chtěli čtyři, ale čtyři jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale dvě máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák. A tady máme není tabu na tý druhý.
13: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtí tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do český street artový scény a
14: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
13: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
12: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
13: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A tři dny tady s náma od rána do večera, teda
14: jen
13: po škole.
14: Tady byl.
13: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
14: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
15: No máte to tady opravdu parádní.
16: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
13: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
12: Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471.

0: Kdy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony, běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schafberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schafbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha. A tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami. A ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schafbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schafberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: V Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
2: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů a v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, Čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
2: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
2: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je to na Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a skořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen.

0: ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
1: A chtěli do sekolení této majitý zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
2: Berning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
3: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
2: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
4: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
5: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
2: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
6: Úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perningu.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád.

0: že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
3: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
4: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
3: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
5: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
3: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
4: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
6: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
7: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
6: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
8: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
6: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
9: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
6: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
3: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
10: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
3: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
10: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
3: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
11: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
12: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
11: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
13: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
12: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a se hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
13: Máme tam kytičky, takže tady jako to blák kvete, rozkvétá.
12: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
11: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
12: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
13: dneska
12: po škole. Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
13: Vždycky se připojujou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
14: No máte to tady opravdu parádní.
15: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
12: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
11: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do Sankt Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na spřežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
4: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
5: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
6: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
5: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
6: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
5: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
7: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
5: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
8: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
5: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žerotínský Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
9: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
4: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a

0: Starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
1: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
0: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
2: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
3: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
0: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
4: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt.

0: Vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
1: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
0: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
2: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečních. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 metrů čtverečních. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
0: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
1: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
3: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
4: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
5: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
4: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
6: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
4: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
7: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
4: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
3: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
0: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
8: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
0: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 tisíc. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
8: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
0: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
3: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
9: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
10: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
9: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
11: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
10: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
11: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
10: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
9: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
10: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
11: Tady byl.
10: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
11: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
12: No máte to tady opravdu parádní.
13: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
10: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
9: Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schäfbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na spřežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Foulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Yeah. Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže to je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem řekl, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali a zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmto setkání této majší zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda

0: Ne, dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
1: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
2: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a pak se toho vyrobí taková píšťalka.
0: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
4: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
5: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
4: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
6: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
4: S přípravnými pracemi už se začalo.
7: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
4: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kalnerová, televize Polar Havířov.
3: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
8: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
9: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
8: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
10: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečních. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má

0: asi 2500 m2 a výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
1: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
2: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
3: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
4: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
5: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
4: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
6: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
4: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
7: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
4: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
3: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
1: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
8: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
1: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 tisíc. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
8: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
1: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
3: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
9: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
10: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
9: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
11: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
10: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
11: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
10: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
9: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemejdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
10: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
11: Tady byl.
10: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
11: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
12: No máte to tady opravdu parádní.
13: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
10: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
9: Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. regionech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu.

Plečník vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železobeton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl.
že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkáme, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže to je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpár, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi, kdo se kolem této malicí zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Star.

0: Mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
1: Lokalita Mokřadu u Rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
2: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
3: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
4: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
0: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
0: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta, a tak se

0: spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
1: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
2: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
1: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
3: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
1: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
4: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
1: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
0: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
6: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
6: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
0: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
7: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
8: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
7: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
9: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
8: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtí Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
9: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
8: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
7: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
8: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
9: Školou tady byl.
8: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
9: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je, to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
10: No máte to tady opravdu parádní.
11: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
8: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
7: Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Yeah. Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůžky. Každé snůžce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu, je to víceméně vždycky nejlepší.

0: Nejvíc je asi v jablkách, prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
2: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
3: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavnosti byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a skořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi do sekundu této malější zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali

0: nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
2: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
3: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuhletu chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
4: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4 let zlatého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují

0: vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
1: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
2: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělena, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
1: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
3: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
1: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
4: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
6: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
6: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
4: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
7: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
8: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
7: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
9: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis Tabulák. A tady máme Není tabu na druhý.
8: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a se hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
9: Máme tam kytičky, takže tady jako Tabulák kvete, rozkvétá.
8: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
7: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
8: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
9: jen
8: po škole.
9: Tady byl.
8: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
9: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
10: No máte to tady opravdu parádní.
11: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
8: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
7: Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené

0: Zelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471.

0: kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schafberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schafbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha. A tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami. A ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schafbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schafberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: V Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
2: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
2: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
2: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a muškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěli do sekvalitu této zajistí zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se

0: ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
2: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
3: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
4: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
8: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s 1000 Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
0: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti.

0: ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
1: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
2: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
1: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
3: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
4: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
5: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
4: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
5: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
4: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
3: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
6: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
7: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
6: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
8: Máme tady teda 2 spáry.

0: nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
1: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény a
0: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
1: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
2: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
1: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
0: Tady byl.
1: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
0: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
3: No máte to tady opravdu parádní.
4: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
1: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
2: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangse, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na spřežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Kravař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politické.

0: lidského života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů a v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
1: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
2: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
1: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
3: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
1: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
5: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
4: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi, kdo se kolem této zajistí zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
12: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
7: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
13: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
14: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
13: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů.

0: daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
2: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
3: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
5: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
4: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
6: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
4: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
5: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
3: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
7: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
8: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
7: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
9: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
7: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
10: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava.

0: Pavla Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
1: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
3: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
4: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
3: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
4: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
3: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
5: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
6: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
5: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat, pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
7: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
6: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény a
7: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
6: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
5: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
6: Aby

0: Chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
1: jen
0: po škole.
1: Školou tady byl.
0: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
1: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
2: No máte to tady opravdu parádní.
3: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tablovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
0: Když tady opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
4: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom

Samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na vodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program. Děkujeme.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a skořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součást budou moci pokračovat jako důstojník.
6: Tak opravdu vše. Užijte si zbytek dne. Jdeme za tím, co se přihodilo v uplynulý. Zde představili nejnovější operační
5: vky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická
7: umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali a tak obohacovat, protože diskuze je to, co
5: věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčet případů.
8: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě k vývoji nových léčiv, která to je domenou onkologů.
9: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny, je tam chirurgické až k úplnému vyléčení. Ale
5: žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
10: Rakoviny prostě a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích.
5: V případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může za...
6: Perning je významná výročí tradičního sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několik...
11: Nevím, kdo se společí do této zajistí ochotu pomoci nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
12: Perning v sobotu 19. září slavil tradiční slavnosti obce leto výročí 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
13: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
12: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
14: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
15: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
12: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.

0: se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevěřitá.

0: by měl nabídnout práci až 100 lidí.
1: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
2: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
1: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
3: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečních. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 metrů čtverečních. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
1: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
2: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuhle chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
0: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
4: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
5: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
4: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
6: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
4: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
7: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
4: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
0: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve velkých

0: Českých Bílovicích.
1: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
2: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
1: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 tisíc. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
2: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
1: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
0: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
3: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
4: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
3: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
5: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tu druhý.
4: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
5: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
4: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
3: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
4: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
5: jen
4: po škole.
5: Tady byl.
4: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
5: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
6: No máte to tady opravdu parádní.
7: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
4: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
3: Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počestu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. zemech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkáme, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže to je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slované. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpár, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde co své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmto pohledu této majitý zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku

0: klouka a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019.

0: stovku pracovních míst.
1: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečních. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 metrů čtverečních. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
0: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
2: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
3: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
4: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
5: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
4: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
6: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
4: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
7: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
4: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
3: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
0: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
8: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
0: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístupem,

0: strojem, dnes je jich v Hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 tisíc. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé Hodonínské nemocnice.
1: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
0: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií Hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
3: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
4: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
3: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
5: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
4: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
5: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
4: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
3: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
4: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
5: Tady byl.
4: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
5: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
6: No máte to tady opravdu parádní.
7: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
4: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
3: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počestu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového. A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu té války. Po skončení druhé světové války bylo zde zřízeno muzeum.
4: I stále expozice.
5: První jmenuje se Ve znaku zavinuté. Vás provede historii města zvanému dlouhému 19. století a případně i politického života. První místo a v meziválečném období bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl přestatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech v zájmu znovu objevit ten region. Poslední buď tím, že se zde narodili, případ Karla Kryla, spisovatelku.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie.
6: Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaný pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.

0: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
1: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
0: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout.

Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela, v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu s kvrnitem. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: My se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. To má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěli to se kvůli toho, této hlavní zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perně.

0: Čelka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2.

0: předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
1: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
2: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
3: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
2: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
4: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
2: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
5: U 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
2: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
1: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
6: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
7: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
6: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
7: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko, a dializujeme v současné době 85 pacientů.
6: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.

0: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
1: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
2: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
1: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
3: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
2: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
3: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
2: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
1: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
2: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
3: Tady byl.
2: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
3: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
4: No máte to tady opravdu parádní.
5: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
2: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
1: Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výšku 110 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. městech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády

Rády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takového hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad k pobytu léká, my tomu říkáme, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kg švestek a 2,5 kg hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli této hlavní připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
12: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
7: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
13: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
14: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
13: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
15: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
13: S přípravnými pracemi už se začalo.
16: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
13: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
0: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
17: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
18: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
17: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
19: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečných. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 metrů čtverečných. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
17: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
18: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
0: Na Mase

0: starší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
1: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu, z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
0: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
2: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
0: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
3: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
0: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
4: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
6: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
6: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
4: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
7: V Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby

0: aby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
1: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
0: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
2: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák. A tady máme není tabu na tu druhý.
1: Je to z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
2: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
1: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
0: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
1: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
2: Tady byl.
1: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
2: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
3: No máte to tady opravdu parádní.
4: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
1: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečněji. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
0: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na vodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli této malější zhromaždění připomínat odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. Tuhletu chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě

0: pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali. A to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
1: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
2: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
1: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
3: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
4: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
5: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
4: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
5: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
4: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
3: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
6: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
7: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
6: Chodníková.

0: A mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
1: Máme tady teda dvě spáry. Nejdřív jsme chtěli čtyři, ale čtyři jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale dvě máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák. A tady máme není tabu na druhý.
2: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
1: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
2: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
0: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
2: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A tři dny tady s náma od rána do večera, teda
1: jen
2: po škole.
1: Školou tady byl.
2: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
1: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
3: No máte to tady opravdu parádní.
4: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
2: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
0: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgenstrobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schaffberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schaffbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schaffbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schaffberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na

0: Kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
1: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě

mě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu.

Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského

0: o soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
1: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
2: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
1: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
2: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
1: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
2: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
1: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
3: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
4: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
3: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
5: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
6: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
3: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s moškátovým oříškem a skořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi, kdo se kvůli této hlavní zhromažďování připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch

0: druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno, tak aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
2: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
3: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
4: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
8: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
10: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělena, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu

0: studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže panem Hruškou každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
1: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
3: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
4: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
3: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
4: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
3: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
5: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
6: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
5: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
7: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
6: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény a
7: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete.

0: té rozkvétá.
1: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
2: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
1: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole. Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky, Dominiku.
0: Vždycky se připojujou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
3: No máte to tady opravdu parádní.
4: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
1: Streetart opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez streetartu město pro mě není město.
2: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím, leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangse, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangse, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
4: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
5: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
6: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Kravař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
5: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
6: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
5: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
7: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
5: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
8: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky stahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
5: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. zemech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
9: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
4: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkáme, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program. Yes.

0: že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Perning na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych do sekundu této majitý zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
12: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
7: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
13: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
14: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
13: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
15: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina.

0: To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
2: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
3: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
5: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
4: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
6: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečních. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 metrů čtverečních. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
4: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
5: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. Tuhletu chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
3: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
7: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
8: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
7: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
9: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
7: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
10: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme

0: Tím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
1: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
2: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
1: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
2: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
1: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
0: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
3: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
4: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
3: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
5: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
4: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
5: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
4: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
3: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
4: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
5: Tady byl.
4: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
5: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
6: No máte to tady opravdu parádní.
7: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil.

0: My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
1: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
2: Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žerotínský Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Volby jsou za námi, což je dobrá zpráva minimálně proto, že ubude plakátů a dalších reklam. No a samozřejmě, noví starostové se třeba aspoň chvíli budou snažit, aby se kolem nás všechno zlepšovalo. No a kdyby náhodou ne, nabízím teď dobré zprávy od našich regionálních štábů. Pokud máte rádi adrenalinové zážitky na kole nebo jen cyklový lety, novým zajímavým typem může být plzeňská Doubravka, kde někdejší vlakovou trať nahradila cyklostezka a u ní vyrostl i pump track s příjemným zázemím.
1: U Ejpovického železničního tunelu bylo otevřeno sportovně rekreační centrum Poset s pump trackem, který nemá v České republice obdoby.
2: Známe to místo tady, tak jsme viděli, že tady je potenciál velkého výhledu, že tady je jako vlastně startovní pozice k tomu, aby lidé pokračovali z Plzně po cyklostezce. Ještě další taková věc, která je zajímavá, že vlastně tady vyjíždí vlak z tunelu, takže to je vlastně tenhle objekt, je první věc, který jako člověk, který přijíždí do Plzně, uvidí, tak i to bylo jako vlastně zajímavý. Takže tím nám vyplynulo místo, výhled a pak už se jenom k tomu přidávali další jako potřeby od toho místa, co jsme jako chtěli zapracovat.
1: Právě cyklistika a obecně zábava na kolečkách definuje sportovní charakter tohoto místa. 3 pumptrackové dráhy různých úrovní ve spojení s technickým i gastrozázemím zde tvoří originální sportoviště.
3: Tady vlastně na 4 v Plzni ten design je opravdu hodně nadčasový. Máme tady dětský sportoviště, máme tady velký okruh vlastně základní, pilíř pump tracku a pak je tady jump line a skok ještě navíc do štěpky, což je pro freestylisti nebe a dudy, že jo, protože můžou zkoušet svý tričky a pak je vlastně přenášejí na ty asfaltové skoky. Asfalt samozřejmě nic neodpouští, že jo, takže tam už je dobrý to umět a naučit se na tom asfaltu, proto ta kůra třeba a tak dále.
1: Neméně důležitá je i relaxační část areálu. Kromě pobytových a relaxačních ploch s různými lavičkami a lehátky láká i občerstvení, které nabídne profesionální kuchyni. Částečně kryté posezení, sociální zázemí i úschovní skřínky pro inlinisty. Spolek Bikeheart jako provozovatel chystá i něco navíc.
4: Tady bude nějaký servisní koutek, udělej si sám, to znamená celoročně dostupnej pro cyklisty, kteří jsou trošku manuálně zruční. Tady budou k dispozici profesionální nářadí se stojanem, nejnutnější náhradní díly a v sezóně jednou týdně budeme mít profesionálního mechanika, který bude řešit takový ty rychlý problémy. Asi nedokážeme nějakým způsobem nahradit standardní cyklodílnu v nějaký prodejně, ale tím, že jsou tam velké čekačky v sezóně, tak tady bychom dokázali vyřešit takové ty nejpalčivější věci, jak našich spolkařů, tak samozřejmě veřejnosti, která sem za náma přijde.
1: V rámci slavnostního otevření areálu byl připraven doprovodný program. Lidé mohli sledovat exhibice našich nejúspěšnějších jezdců na horských kolech, připraven byl pumptrackový workshop a děti i dospělí mohli na skateboardech, kolech či koloběžkách závodit na pumptracku. Večer zakončila DJská afterparty.
5: Je to tady hezký, no, ale mrzí mě, že tady nejsem s kolem, protože tam ty skoky na koloběžce asi nejsou úplně ideální. Takže to je jediný minus, ale jinak to tady je hezký.
6: Jo, je to pěkný. Jo, dobře to navazuje všechno.
7: Já jsem hrozně rád, že to vzniklo pod Chlumem, na místě, kudy jezdím z práce. Že to je hezká věc od šikovných architektů a šikovného Michala Marošiho, který udělal pump track, na kterým se bude jezdit skvěle.
1: Se stavbou posedu a pump tracku se začalo letos v květnu. Projekt za 31 milionů korun připravil a realizoval 4. plzeňský obvod. Pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Podzemní bunkr může na spoustu lidí působit strašidelně nebo klaustrofobně, ale využít se dá i jako hodně netradiční prostor pro umění.
8: 20 metrů pod